0: Rádio Hana.
1: Přejeme neděli na jedničku.
2: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Tady je Rádio Hana.
0: Hezký víkend.

0: počasí.
1: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: uvádí Hanáckou chvilku poezie. Naši rodáci furtovníci v hanáčtině veršují každý víkend pro vaši lepší náladu.
1: A tož si zas jednou protáhnem brčka na horské tuře v Jeseníkách. Jdem hledat velkou kotleno alias velké kotel. Není to ale nějaké obrovské kastrol dobrýho žvanca. Velkou kotleno varobil horský ledovec v poslední době ledové, což s ohledem na to, že samotný Jeseníka se začala tvarovat až za Starohor, který skončila před 500 000 let, to není zas tak dávno. Velký kotel leží na úbočí Vysoké Hole a na jeho dně nandete sníh někde až do července. Toto místo je také označované za botanickou zahradu Jeseníku, někde i celé republiky, ještě bohatší než podobné lokalité v Krkonošách. Kolem Velké kotlene se můžete vedat po stejnomenné náočné stezce z Ovčárna do Karlova a pro změna kolem malého kotla to vzít zpátky.
0: Hanácká chvilka poezie. Každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Jsme Rádio Haná.

0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, který vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás z toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusě, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána Gabrioletu?
7: Ne Gabriolet, ne Gabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
1: Ráno na Hané.
3: Chtěl bych napsat báseň,

odpovědi šla k pleti. Báseň, co budou učit se naše děti.

nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: počasí.
1: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli.
2: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Víkend společně.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Radio Haná.
2: Jsme online na Radio Haná.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Valíme na Hradisko, na to Klášterní. Asi vám doklaplo, že jsme v Olmiko a Klášterní Hradisko je jeden ze špitálů v Hanácké metropole. O chvilko dřív, než vzniklo samotné město, moravské kníže Ota I. Sličné z Choťo toť nechal postavit klášter následně věnované Benediktinům. Té po necelým století střídají premonstráti. Dějinné hradiska jsou však dost divoký. Poboření, postavení a tak furt dokola. No povídání na půl dňa. Krátko po barokní přestavbě byl ale josefínským dekretem klášter zrošené a brzo na to se začal ožívat k vojenským účelům. A v roku 1802 sem přestěhovali vojenské špitál, které je toť dovčel. Částí takzvané Velké Olomouce je Klášterní Hradisko od roku 1919. Tož si tam také nezapomeňte někde vepravit.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.
2: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
3: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusně, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána Gabrioletu?
7: Ne Gabriolet, ne Gabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka, do hlavních roli byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

0: bude 7 hodin.
1: Hezké ráno.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Gepardí koťata už se odvažují v zoo Olomouc do venkovního výběhu. 6 mláďat tohoto nejrychlejšího savce planety chodí s mámou ven v těchto dnech během dopoledních hodin. Koťata z rekordního chovu již lze ve výběhu zahlédnout.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: V horkých dnech se v Kroměříži osvěžíme. Na 4 místech ve městě budou nové veřejné zdroje pitné vody. Nová pítka už fungují na Slovanském a Hanáckém náměstí a další bude na odpočívadle u letiště a ve Vodní ulici. Lidé půjčují státu své peníze. Od otevření možnosti státních dluhopisů v půlce května si dosud objednali dluhopisy za více než 47 miliard korun. Největší zájem je o 5letý fixní dluhopis. Upisovací období trvá do 28. června.
0: Sport.
2: Velký obrat a první postup do osmifinále na Roland Garros v kariéře. To byl výkon českého tenisty Jakuba Menšíka. Nejdřív schytal od světové sedmičky Alexe de Minora z Austrálie Kanára. Pak ale zabral a ovládl 3 sady v řadě. Rodák z Prostějova tak nakonec vyhrál a v boji o čtvrtfinále narazí na turnajovou 11 Andreje Rubljova z Ruska. Jakubovi budeme držet palce v neděli od 11 hodin.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i o víkendu.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
4: Pranostika říká, že pokud v máji neprší, tak to červen dovrší. Víme, jak bude, o tomto víkendu čekáme spíš mraky a místy i nějaké ty přehánky. Ale abychom sluníčko nekřivdili, to se taky občas ukáže. A k tomu letní teploty, 25 bychom měli naměřit taky v neděli.
0: Víkend společně.
1: Nejlepší
0: hudební výběr.

0: Martina Kvítku.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, máte přesně to, co chcete? Pohodu a klídek. Býci, intuice vás dovede k těm nejlepším zážitkům. Blíženci, budete babiči v každé společnosti. Radci, obklopte se lidmi, se kterými je vám dobře. Lvi, stačí tak málo. Dobrá nálada a pár drobáků v kapse. Pany, vaše touha po dobrodružství dostane zelenou. Váhy, klasikám, s úsměvem jde všechno líp. Štíři, vypadá to, že prožijete víkend plný radosti. Střelci, vemte batoh a objevujte nová místa. Kozorozi, zasloužíte si chvilku pro sebe a své oblíbené činnosti. Vodnáři, hvězdy vám do cesty přihrají velmi inspirativní jedince. A co my ryby, měli bychom si odfrknout a nechat se unášet víkendovou atmosférou.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
5: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
4: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
1: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Posloucháte Rádio Hana.

0: Terry Swims a song Bad Dreams neboli Zlé sny, tak pokud vám hokejové mistrovství světa také způsobovalo zlé sny, tak je konec. Už se vám nebudou zdát. Hokejové mistrovství světa jde dneska do finále.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Jak všichni víme, hokejové mistrovství světa vrcholí a Švýcaři jedou bomby, protože bojují o medaile. Konec konců, tahle země hokejem doslova žije. Tak zaprvé, na své historicky první zlato Švýcarsko pořád čeká. Ano, stříbro už doma mají, ale ten nejcennější kov v hokejové sbírce pořád chybí, takže obrovská motivace. A za druhé, a to jste možná nevěděli, švýcarská hokejová liga je prý nejnavštěvovanější v celé Evropě. Lidi tady hokej milují víc než fotbal. Tak uvidíme, jestli tahle ta obrovská hokejová vášeň dostane Švýcary až na samotný vrchol. To se uvidí a my už ladíme formu na další songy.
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu.
3: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
4: Posloucháte Rádio Hana.

0: ale pojďme podívat na dodělávky mezi Slavonínem a Křelovem. Bude tady hotovo. Rádio Hana je 7.56.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř dvou měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
3: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: V počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky.

0: Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
2: Doprava.
0: Na cestách pozor na policejní hlídky, jedno nám hlásíte na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ a další policejní hlídka stojí u obce Podlesí. Tak tady taky na Husplynu, ať nemáte zbytečně pokutu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Dobré ráno.

0: Co dneska slavíme?
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
1: Rádio Haná, kalendárium.

Jdeme dál. Kam vyrazit poslední květnový den? Skvělou volbou je festival Tajemství pevnosti na Fortu 17 v Přerově, v Křelově. Čeká vás tam alchymistická dílna, úniková hra a v 16 hodin skvěle naladěný Jiří Pavlica s Hradišťanem na Fortu v Křelově.

0: hodiny tam startuje historický průvod, uvidíte rytíře i sokolníky a pivo i víno poteče proudem. A na Plumlovském zámku zase od 14:00 vzdávají hold hasičům na floriánských slavnostech. Výběr je obrovský, tak si jenom vyberte a poslouchejte dál Radio Hada. Tady nás čeká ten nejlepší hudební výběr, za chvíli Carly Rae Jepsen, Jennifer Page a nebo taky Alex Warren.
1: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Jsme tu také. Festival nejen zdravotní.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
2: 14. ročníku festivalu

0: Kvarteta.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova Kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.

0: Alex Warren a vaše nedělní Rádio Hana. Už za chvíli mrkneme na novinky z našeho regionu, ještě předtím ale stihneme Eagles nebo kapelu Čnasky. Ano, máme pro vás dál i ten nejlepší hudební výběr, ale máme taky srdce na dlani.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Potíte se doma tak,

Království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: Rána je 8.57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 9 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území Olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
2: Sport.
4: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
2: Počasí.
0: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během

0: deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni, tak s tím počítejte. Zatím jezdíme bez nehod, tak jen tak dál. Pozor si ale musíme dát na policejní hlídky. Jedna na vás číhá na D55 na trase Hulín Otrokovice na exitu Hulín Východ a další je na D1 na trase Říkovice Vyškov na exitu Hulín Západ. Tak nohu z plynu, ať nemáte zbytečně víkendovou pokutu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr. Sedí.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio

Fine Young Cannibals a neděle s Rádiem Haná, která není jen tak ledajaká. Dneska máme úplně poslední květnový den a to znamená, že začíná období, kdy se Češi rozdělí na dvě skupiny. Na ty, kteří už byli letos u vody a na ty, kteří ještě ne a budou vám to muset minimálně třikrát připomínat, že letos mají dovču i ještě

0: Víme také tipy, kam můžete dneska vyrazit.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku. Soutěž Radio Talent 2026 právě startuje.
1: Hraj o promo za 400 000 korun. Nahraj vlastní single pod vedením kapely Oběd a Hradeček a získej profi kampaň v rádiu.
2: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
1: Radio Talent, tvoje cesta do éteru.
3: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
2: Tady je Rádio Haná.

Richie, to je pohodové ráno s 80kami a hlavně s rádiem Hana, kde přišel čas na další dávku tipů, kam vyrazit. Pokud máte doma malé umělce, vezměte je od 1 hodiny do Zámeckého parku v Čechách pod Kosířem na tvořivé jarní malování. Pro milovníky stříbrného plátna dnes kina v Olomouci, Přerově i Šumperku promítají horkou filmovou

0: smrtelnou klasiku Romeo a Julie. Užijte si poslední květnový víkend, vaše Rádio Haná vám k tomu hraje dál ten nejlepší hudební výběr. Bude Bruno Mars, také si dáme La Bouche a nebo Krištofy.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1.

0: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenicích ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.

0: Kapela Kryštof hledají břeh a my na Rádiu Haná hledáme jen ten nejlepší hudební výběr pro vás. Už za chvíli Ricky Martin, Ace of Base, taky Miley Cyrus, ale teď už jsou tu naši sportovníci. A s nimi vyrazíme na další super výlet dneska do Jeseníku.
1: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa.

0: města našeho kraje.
1: A tož si zas jednou protáhnem brčka na horské tuře v Jeseníkách. Jdem hledat velkou kotleno alias velké kotel. Není to ale nějaké obrovské kastrol dobrýho žvanca. Velkou kotleno varobil horský ledovec v poslední době ledové, což s ohledem na to, že samotný Jeseníka se začala tvarovat až za starohor, který skončil před 500 000 let, to není zas tak dávno. Velký kotel leží na úbočí vysoké hole a na jeho dně nandete sníh někde až do července. Toto místo je také označované za botanickou zahradu Jeseníku, někde i celé republiky, ještě bohatší než podobné lokality v Krkonošách. Kolem Velké kotlene se můžete vedat po stejnomenné náočné stezce z Ovčárna do Karlova a pro změna kolem malého kotla to vzít zpátky.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácky čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
0: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.
0: Nejlepší hudební výběr.

Ace of Base a 90ky na rádiu Hana. Tohle všechno a mnohem víc nás čeká také po 10. hodině, kde budeme hrát podle vás. Bude tu náš totiž víkendový jukebox. Tak se těšíme na vaše vzkazy a písničky na přání.

0: Rádio Haná je 9.56.
1: Bude 10 hodin.
2: Hezké dopoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
4: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
3: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
1: Sport.
3: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
1: Rádio Haná. S námi máte přehled
2: i v neděli.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přehánky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody jedině s repelentem. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přehánky.
6: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
0: Řidiči v Olomouci, pozor na Lipenské. U Kruháče na vás číhá policejní hlídka. Policie je aktuálně také na D35 na trase Olomouc-Lipník nad Bečvou na exitu Velký újezd. Pozor si musíme dát také v Bruntále. Tady na vás číhají na ulici Nádražní. Policejní hlídka je také na D1, a to na sjezdu na Mořice. A zpomalit se vyplatí také mezi obcemi Lipová a Seč na Prostějovsku.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Haná
1: a Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: že vám děláme společnost a věříme, že náš nejlepší hudební výběr v práci pomůže a rychle vám to uteče. Taky nám napište na Facebook Rádia Haná, co dneska podnikáte, a my vás za odměnu pozdravíme v našem vysílání. Taky si tady můžete napsat o písničku na přání. Za chvíli už zahrajeme třeba k narozeninám Kysáky, budou i Kamufláž a nebo Šabůzí, tak držte vlny.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
4: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.

Backstreet Boys na rádiu Hana, které už vystřídá písnička na přání. Do našeho jukeboxu napsal tatínek Martin Avrat. Tento víkend slaví své krásné 11. narozeniny můj milovaný synáček Eriček Avrat z Olomouce. Milý Eričku, přeji ti hodně zdravíčka a štěstíčka, taky hodně dobrého jídla a pitíčka. Ať si ve škole samá jednička a splní se ti všechna přáníčka. S láskou a obdivem sleduji, jak rosteš úžasného kluka. Jsem na tebe moc pyšný. Pokračuj i nadále v karate, kterému se věnuješ s velkou odvahou a srdcem bojovníka. Jde ti to skvěle. Ať tě taky baví tvé oblíbené hry, kytara a všechna dobrodružství, která máš rád. To vše ti přeje z celého srdce tvůj tatíček, taky děda a babička. Posíláme velkou pusu a k tomu přání se připojují i tví morčecí kluci a paní královna. A připojuje se samozřejmě také Rádio Hana. Eričku, všechno nejlepší.

0: Nahatý Shakespeare 2 a v 19 hodince v Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka 5 švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek 5 švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění. Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info. Servírujeme pořádnou dávku hokeje. Každý den na tomto rádiu.
2: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
3: Rádio Hana
4: a Jukebox.

0: 57.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
2: Sport.
6: Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
2: Počasí.
0: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů. Na víkendových cestách.

0: odjezdu na Vyškov. Pozor si musíme dát i ve Zlíně na třídě Tomáše Bati a policejní hlídku nám hlásíte také mezi Svitavy a obcí Opatov. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Rádio Hana.
1: A Jukebox.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Jukebox. Právě teď vám hrajeme na přání.
2: Hezkou sobotu do Rádia Hana. Písničku posílám všem posluchačům. Potom bych to poslal hromadné dopravě, záchranné službě, no a prostě celému kolektivu do Rádia Hana za skvělou práci. A přijdu zároveň hodně zdraví.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme dopoledne na jedničku.
3: Znám smutek rozbitých soukolí, kdy do srdcí žití zabolí a vím. Jak vše to hezké pomalu zraje, pak na dlaních taje, jak loňský sníh.

usmívání, tak na to si dneska ještě rozhodně počkáme. Zatím si užíváme nedělní dopoledne plné sluníčka na rádiu Hana, tradičně i s naším víkendovým jukeboxem. Až do oběda vám hrajeme na přání, tak neváhejte a zavolejte nám do studia o písničku na číslo 585 22 55 88 a napsat můžete také na náš Facebook, kde se vás ptáme, co dneska podnikáte. Posluchačka Magda

Náš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
5: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
4: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
5: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
6: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
4: Jsme tu pro vás již 20 let.
6: Jezírka Banat.cz.
2: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin. S1 Centr, zábava pro celou rodinu. Posloucháte Rádio Hana.

0: One Republic, vaše rádio Hana, kde vám právě teď hrajeme na přání a do našeho jukeboxu napsala také Magda Jelínková. Zdravím rádio Hana, dnes budeme slavit maminčiny narozeniny. Můžete pro ně zahrát písničku od Michala Hrůzy, píseň kovbojská? No jasně, zdravíme maminku, přejeme jen to nejlepší a posíláme Michala Hrůzu s Lenkou Dusilovou.
1: Ahoj, tady Michal Hruza, zdravím všechny kovboje z Hany.

0: na hokejové mistrovství světa.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem pro proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
2: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
3: Jsme tu také, festival nejen...

0: 70 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Přijďte o

0: města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
1: Jsme Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Jukebox. Právě teď vám hrajeme na přání.
2: Dobrý den, tady je posluchačka Květa Irišková z Mohelnice, která stále poslouchá tady tuhle stanici Rádio Hana. Mám ji moc ráda a chtěla bych zahrát Leonce Vaculkové a jejímu Filipovi v jejich velké lásce, ať jsou dále šťastní a v pohodě. Děkuji.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP. Sport. Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: V počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky.

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
0: Na cestách pozor na nehody mezi obcí Chorině a Lhotka nad Večvou. Máme srážku osobáku se zvěří a havárku motorkáře nám hlásíte mezi Jívovou a Domašovem nad Bystřicí. Nohu splynu také na D1 na trase Ostrava Přerov na exitu Lipník nad Večvou Trnávka. Tady číhá policejní hlídka a policejní hlídka stojí také v obci Vikýřovice v ulici Šumperská.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Společně. Nejlepší hudební výběr. Aha.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: Českej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový single Selhání a děkujeme rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší hudební výkon.

0: Sedna Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
1: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Co?

projektu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení. Sport. Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
1: Počasí. Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během

nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni. Tak s tím počítejte. Na cestách nás dneska může zastihnout závěrečná etapa závodu Míru. Ta se jede z Krnova do Šternberka. Kompletní info o uzavírkách najdete na webu závodmíru.com. Přímo ve Šternberku počítejte s omezením na hlavním náměstí.

0: uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.
2: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Lucí a neděle s Rádiem Hana, která není jen tak ledajaká. Dneska máme úplně poslední květnový den a to znamená, že začíná období, kdy se Češi rozdělí na dvě skupiny. Na ty, kteří už byli letos u vody a na ty, kteří ještě ne a budou vám to muset minimálně třikrát připomínat, že letošní dovču mají teprve před sebou. Tak ať už patříte k těm, co vyráží hned na začátku léta, nebo spíše k těm, co si nechávají dovču až na závěr sezóny, přejeme, ať je vydařená. Na Rádiu Hana nám neděli dál vylepšuje ten nejlepší hudební výběr, bude Soza a také Runy.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, který vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusně, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde je Majer? Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardi rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána Gabrioletu?
7: To je kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět švestek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavní roli byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
10: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com. Moravské divadelní léto od 14. do 26. června, letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí, a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou, nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: Tady je Rádio Hana.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
2: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
0: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
1: Sport.
0: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Signy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
1: Rádio Haná. S námi máte přehled
3: i o víkendu.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody je...

0: vážně zataženo a přeháňky.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz
2: Doprava.
0: V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.
3: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Mám skvělou zprávu, je to úplně normální. Přesně teď totiž nastává čas, kterému se říká odpolední útlum. Nejčastěji nás tahle krize přepadá mezi druhou a čtvrtou. A vědci potvrdili to, co my v rádiu víme už dávno. Děje se to úplně všem. Naše tělo v tuhle dobu prostě na chvíli přepne do úsporného režimu, klesne nám tělesná teplota a mozek si začne říkat o pauzu. Takže žádné výčitky, nejste v tom sami. V tuhle minutu zývá polovina Hané. Nejlepší hudební výběr vám ale dobije baterky. Za chvíli Linkin Park, Alex Warren nebo Ace of Base.
1: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Jsme tu také. Festival nejen zdravotní.

0: 80 účinkujících. Nenechte si ujít festival Jsme tu také, který zakončí skupina Ztracené ráj 5. června v Prostějově.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: čem se píše?
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše šumperský rej? Olomoucký kraj a Rádio Hadá hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
3: Rádio Hana.
4: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

0: vašeho bytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Posloucháte Rádio Hana.

Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků podlahy.

0: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
1: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
2: Počasí. Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů. Pozor, a to hlavně kolem Poděbrad. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropouch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na víkendových cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové Dědině nebo ve Svitavách na ulici Kapitána Jaroše.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
4: Víkend společně.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: vydat single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.

0: se teď podíváme na to nešťastné odkládání. Existují lidé, kteří si napíšou úkol a hned ho splní. A pak existujeme my ostatní, kteří si napíšeme úkol na zítřek, aby byl dnešní seznam kratší. Neděle je sice od toho, že se nic nedělá, ale pokud byste přece jenom chtěli být dneska produktivní, vytáhněte něco, co odkládáte už absurdně dlouho. A věřte, že s Rádiem Hana vám to půjde ještě o něco lépe, protože vám k tomu pošleme ten nejlepší hudební výběr. Už za moment Michael Jackson, Ava Max a nebo Falco.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
3: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
2: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
3: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve. Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
2: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz
4: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: TV Morava. Televize Olomouckého kraje. TV Morava. Regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava. Vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

0: kam vyrazit.
1: Krásnou neděli všem, je tu poslední květnový den a pokud zrovna přemýšlíte, jak s ním naložit, tak neseme skvělé tipy, kam vyrazit, které ještě rozhodně stihnete. Přímo v Olomouci můžete vyrazit za skvělou kulturou. V 17 hodin startuje v divadle Tramtárie komedie kabaret Nahatý Shakespeare 2 a v 19 hodin se v Moravském divadle můžete nechat unést romantikou v klasice Romeo a Julie. Pokud dáváte přednost stříbrnému plátnu, olomoucké premiér Cinemas promítá filmovou novinku Jana Svěráka pět švestek. A co se děje ve zbytku regionu? Sváteční atmosféra vrcholí v Prostějově, kde velkolepě oslavují 885 let od založení města. Na jarmarku na Pernštýnském náměstí ještě pořád potkáte šlechtu i rytíře a pivo i víno teče proudem. Bohatý kulturní program na oslavu hasičů vás stále čeká také na zámku v Plumlově v rámci floriánských slavností. No a filmoví nadšenci v Přerově, v kině Hvězda nebo v Šumperském oku můžou rovněž vyrazit na zmiňovaný snímek pět švestek. Tak ať už si vyberete cokoliv, užijte si zbytek nedělního dne také s naším rádiem.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. akce@radiohana.cz Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
3: Výsledky,
0: emoce,
3: zákulisní drby,
0: atmosféra
3: i ověřené info.
4: A to určitě.
5: Jo, určitě.
0: Brousíme brusle,
3: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
3: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
3: protože
0: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Rádio Hana.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř 2 měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o 3. let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP. Sport. Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu 1. mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
3: V počátku slunečné ráno a dopoledne vystřídají mraky a místy také přeháňky. Teplo

0: stupňů. Bio čekáme dnes i zítra na jedničce.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
2: Doprava.
0: Olomouci nám odstartovala největší silniční oprava ve městě. Na Stupkově ulici prochází obnovou silnice, chodníky i osvětlení. Těšit se můžeme i na nová parkovací místa. Uzavírka bude trvat až do 24. srpna. A na omezení můžete ještě i dnes narazit mezi Velkou Lhotou a obcí Malá Bystřice na Vsetínsku. A to kvůli největšímu srazu amerických aut na Valašsku. Ten se koná v obci Bystřička. Tak vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Pretenders a Neděle s rádiem Hana. Dnes máme 31. května a pokud jste si říkali, že od června začnete žít zdravěji, připomínám, že červen začíná už zítra, takže máme posledních pár hodin na trénink v disciplíně. Od pondělí začínáme hubnout do plavek. I když z toho mám taky pocit, že čas už vypršel vzhledem k tomu, že do plavek bychom mohli klidně i dnes. Nic si z toho ale nedělejte, hold to zkusíme zase příští léto, třeba to konečně vyjde. My si dáme dál nejlepší hudební výběr, za moment víkend bude taky Flashdance a nebo No Name.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte, bytylitovel.cz.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém Rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.

0: 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90 až do 2. června. Kaufland.
1: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
2: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: Zatímco většina lidí si ze Švýcarska vozí sýry nebo suvenýry, hokejová elita si tam letos přijela pro úplně jiný kov. My pro vás bedlivě sledujeme každý zápas a dáváme pozor, aby v obranách bylo méně děr než v pravém ementálu a aby tempo na ledě šlapalo jako ty nejlepší švýcarské stroje. Ať už jste v práci nebo na cestách, s námi budete vždycky v první řadě přímo u mantinelu. Servírujeme vám ty nejčerstvější novinky ze šampionátu s energií, která vás zvedne ze židle. Ladíte Rádio Hana, víme první, jak se hraje o hokejový trůn.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: 17 dní hokejového šílenství, probděných nocí, vykřičených hlasivek a nechtů okousaných až na maso. A teď je tady poslední kapitola. Dneškem hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku definitivně končí. A jestli jste si mysleli, že vsadíte na jistotu, tak letošní šampionát poslal všechny papírové předpoklady k ledu. Dnes večer se totiž rozdávají medaile. A ruku na srdce, kdo z vás typoval takové složení? Kanada, která si brousila zuby na zlato, dostala v semifinále stopku a odpoledne si zahraje jen o bronz proti senzačnímu Norsku. Jejich sílu jsme letos posítili i my ve skupině. Už s jistotou vyrovnají své historické maximum v podobě čtvrtého místa, na které dosáhli naposledy v roce 1951 v Paříži. A večer domácí Švýcarsko požene vyprodaná hala také za historickým maximem. A to za zlatem proti Finům. Zlato Švýcaři ještě ve své sbírce totiž nemají. A pokud vy ještě nemáte na večer plány, tak zapněte televize, schovejte ostré předměty a užijte si poslední hokejový den roku. Kdo podle vás dnes zvedne pohár nad hlavu?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
2: Rádio Hana.

0: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nadčasové dřevo od Janků Podlahy? Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz. Montáž nové bezbariérové lávky pro pěší a cyklisty přes Svitavu v Blansku začala. 30-tunový ocelový kolos propojí nákupní zónu Poříčí se sportovním ostrovem. Stavba vyjde na necelých 16 milionů korun a hotová bude do 2 měsíců. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
1: Sport.
3: Hokejové mistrovství světa ve Švýcarsku dnes vrcholí finálovým dnem. O titul mistrů světa si to večer v Curychu rozdají domácí Švýcaři a hokejisté Finska. Švýcarsko si finále zahraje po třetí za sebou a před vyprodanou halou se pokusí získat historicky první zlato. Finové včera v semifinále šokovali turnaj, když vyřadili favorizovanou Kanadu. Finálový zápas o zlato vypukne ve 20:20.
1: Počasí.
2: Teploty dneska stoupají až na 26 stupňů Celsia. Během dne čekáme jasno až polojasno, k večeru se ale přidají mraky a srážky. Podle meteorologů můžou přijít i bouřky. Také zítra se nám budou hodit deštníky a mikina nebo lehká bunda. Teploty se totiž budou držet pod 20 stupni, tak s tím počítejte. Na cestách nás dneska může zastihnout závěrečná etapa závodu Míru. Ta se jede z Krnova do Šternberka. Kompletní info o uzavírkách najdete na webu závodmíru.com. Přímo ve Šternberku počítejte s omezením na hlavním náměstí na ulicích Čechova, Radniční, Partizánská, Úhorní brány. Uzavírka bude také na parkovišti Pánská anebo na ulici Barvířská. A pozor si dejte také na uzavírku v Olomouci v ulici Švermova. Tu si vyžádala dopravní obsluha vazební věznice Olomouc. Projet ulicí nebude možné až do 20. srpna. Přejeme vám pohodu za volantem.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Víkend společně. Nejlepší hudební výběr. Zasmoč

0: se kterým se už možná pomalu chystáte na večerní grilovačku. Sezona grilování je v plném proudu a my jsme zjistili, že existují dva typy lidí. Ti, kteří grilují podle receptu a ti, kteří tvrdí, že všechno dělají od oka. A pak je tu vlastně ještě třetí skupina, která stojí u grilu jen proto, aby mohla odborně komentovat práci ostatních. A k té se hlásíme třeba i já. Tak přejeme, ať dnešní grilovačka dopadne na jedničku, ať hlavně moc nezmoknete. A my vám k tomu pošleme One Direction, také hříšný tanec, anebo bude divoký Bill.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Doma v Olomouci nebo na Alpském kopci, u souseda v Přerově či na tropickém ostrově. Poslouchejte nás kdekoliv na světě online přes rádio Haná.cz a naši mobilní apku.
2: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu? Stop!

0: Hobitu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.
1: Rádio Hana.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
3: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než pětina české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
2: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
0: Sport.
2: Velká fotbalová posila z Olomouce do pražské Slávie. Ze Sigmy do Slávie odchází 27-letý slovinský křídelník Daniel Šturm. Ten podepsal smlouvu do roku 2030. Hanáci za něj mohou podle ČTK získat i 120 milionů korun.
0: Rádio Hana. S námi máte přehled
1: i v neděli.
4: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
0: Počasí.
5: Čekáme jasno až polojasno, večer se od západu zatáhne a později se přidají i přeháňky, místy i bouřky. Na Moravě ale do večera rozhodně stihneme procházku v suchu. Dát si ale musíme pozor na klíšťata. Jejich aktivita je aktuálně vysoká, takže do přírody jedině s repelentem. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů Celsia, na horách 16 až 20. Zítra čekáme lehké ochlazení, teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů a k tomu čekáme převážně zataženo a přeháňky. V Olomouci můžete narazit na uzavírku v ulici Polívkova. Ta tady bude až do 6. srpna kvůli rekonstrukci vodovodního řádu. Opravy se dotknou i okolních ulic Petelínova a Škroupova. A pozor si musíme dát také v centru Holešova. Tady pokračují dny města. Bohatý kulturní a společenský program, kvůli kterému můžete narazit na omezení na ulicích Zámecká, Holajka, Střelnice a taky na náměstí Františka Xavera Richtera. Tak pozor!
0: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
1: Rádio, rádio, rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební objev roku.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Haná.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

0: Jen ten nejlepší hudební výběr, ale taky moc rádi podporujeme domácí kapely a interprety. A úplně nejraději ty začínající. I letos jsme si pro vás připravili Radio Talent, soutěž, díky které můžete rozjet svou hudební kariéru. Stačí se přihlásit na webu radiotalent.cz, ale pozor, moc času už nezbývá. Přihlášky přijímáme jen do konce května, to znamená jen do dnešní půlnoci. Radio Talent vám změní život, to mi věřte. Takže se těšíme na vaše přihlášky a držíme palečky. Info najdete také na webu radiohana.cz. No a na našich vlnách už za moment dál ten nejlepší hudební výběr.
1: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
2: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
3: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
1: Rádio Hana. Nejlepší

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
1: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
0: Sport.
1: Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
0: Počasí.
3: Španělsko hlásí 31 stupňů Celsia a sluníčko, Portugalsko 27, v Itálii je 30 stupňů a v Řecku 29. A jak je u nás? Teploty šplhají až na 26 stupňů Celsia, k tomu si užíváme sluníčko. K večeru se ale zatáhne a můžou přijít přeháňky i bouřky. Zítra počítejte také s deštěm, převážně bude zataženo a teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů. Pozor, a to hlavně kolem Poděbrad. Žáby v jarních měsících často migrují a proto je můžeme potkat i na cestách. Silničáři a ochranáři pravidelně staví zábrany a čistí speciální žabí tunely pod silnicemi. Tisíce ropouch se díky tomu bezpečně dostanou k vodě bez úhony, ale nikdy nevíte, kdy se rozhodnou jít přes cestu. Tak raději nohu z plynu. Na víkendových cestách také pozor na policejní hlídky nebo na stacionární radary. Jeden máme mezi Uničovem a Šumbaldem, tady měří v Nové Dědině nebo ve Světavách na ulici Kapitána Jaroše.
0: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně.
4: Rádio.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Tady je Rádio Hana.

0: Nelly Furtado a nedělní podvečer s rádiem Hana. Dál si hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr. Čekají nás činasky Ava Max, ale třeba taky Rick Astley. A ten nás naladí na tu správnou osmdesátkovou vlnu. Už za chvíli v 8 hodin večer nás totiž čekají i naše tradiční osmdesátky v 8. Celou hodinu vám budeme hrát jenom to nejlepší z 80. let, tak pokud rádi vzpomínáte, zůstaňte rozhodně s námi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
2: 14. ročníku festivalu Roková horka tentokrát požehná sám vlastní.

0: Jirka Růžej, Zvítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná.
1: Tady to žije.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: O čem se píše?
1: Stejně jako na našem rádiu, i v Zábřeze nás čeká strhující hudební zážitek. A to monumentální Mozartovo Requiem. Kdy a kde píše Šumperský rej. Olomoucký kraj a rádio Hadá hledá mladé muzikanty a nadějné kapely. Přihlášky na letošní Radio Talent můžete podávat pouze do dnešní půlnoci. Více informací najdete na radiotalent.cz. Záložník Krištof Daněk, odchovanec SK Sigma Olomouc, má za sebou skvělou sezónu a ze Sparty přestoupil do rakouského Lasku. Podrobnosti píše Olomoucký report. A my jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná.
3: Potíte se doma tak, že byste si mohli otevřít vlastní saunu?

pobytu Ledové království. Soutěžíme každé všední ráno od 1. do 5. června po 8. hodině. Buďte první, buďte rychlí a nenechte si ten chládek utéct. Protože léto bez klimatizace je jako rande bez pusy. Prostě nuda. Klimatizaci HR za 33 tisíc a další ceny vám přiváží Elektroolomouc.cz, kde najdete i všechny soutěžní nápovědy.

0: single mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: 80 v 8.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz. Rádio.

0: Radio Hana.
1: Rádio Hana potřebuju k životu, protože mě zpříjemňují život s pěknou hudbou a zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Rádio Hana potřebuju k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuju k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Věrné rádio.
5: Tady je Rádio Hana.
0: Hezký večer.

0: Nejlepší hudební výběr.
1: Bylo 21 hodin.
2: 90 v 9.

0: zase. Rádio Haná, kalendárium.
1: Krásnou neděli, máme tady poslední květnový den, je 31. a pokud máte doma nějakou Kamilu, tak šup pro kytku nebo čokoládu, protože právě Kamila dnes slaví svátek. Slaví ale i ve světovém Hollywoodu a to hned dvakrát. Své 50 pomalu vyhlíží irský drsňák a skvělý herec Colin Farrell. No a neuvěřitelných 96 let dnes slaví absolutní filmová legenda Clint Eastwood. Dnešek má ale v kalendáři zapsaná i dvě zajímavá témata. Tím prvním je Světový den bez tabáku, takže pokud už delší dobu plánujete seknout s kouřením, dnešek je ten nejlepší den, kdy nechat krabičku v kapse. A abychom ty plíce pořádně vyvětrali, máme tu i jeden krásný, čistě přírodní svátek. Dnes je totiž den otevírání studánek, tradice, která slaví jaro, čistou vodu a probouzení přírody. Takže ať už dnes plánujete vyrazit k nějaké studánce do lesa, anebo si jen užít klidnou neděli, zůstaňte rozhodně s námi.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
3: Nejlepší hudební výběr. Hello.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady je Michal Malátný a kapela Činasky. Tohle je náš nový singl Selhání a děkujeme Rádiu Hana, že podporuje naši muziku.

Radiohana.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz. Radio Hana.

myslel, že mám v tobě oporu dřív. Možná dřív. Vzdávám to, mizím a ztrácím se, Bůh ví kam. Chtěl bych ti tolik říct a

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Vítáme vás v naší galaxii filmů a sondu mezi novinkami vypouštíme s naším filmovým expertem Radkem Kreuzigrem z Multiplexu Premier Cinemas. Radku, ahoj, jaké jsou nové tituly v moravských kinech tohoto týdne?
2: Ahoj Lukáši, srdečně zdravím posluchače. Začnu velmi napínavým sci-fi thrillerem Backrooms, které vás absolutně vtáhne. Představte si, že objevíte za stěnou prostor, o kterém jste neměli tušení, že tam je. A jakmile začnete prostor procházet, začne vás z toho mrazit.
3: That's what I'm trying to figure out. I've been here every night since I found the place and I still barely scratched the surface. I just take it slow.
2: U napětí ještě zůstanu. V psychothrilleru Posedlost plachý hrdina Bear najde artefakt, který mu splní jedno přání. A to je, aby ho jeho kamarádka Nikki milovala nejvíc na světě. Velmi brzy ale začne litovat, protože láska, kterou je zahlcen, je až zničující a stala se z ní posedlost.
4: Ty kusně, že díky němu jsme tady, všechno zařídil on.
2: A tento týden ji odlehčíme. Nejdřív zvolna. V komedii ze série Tomáše Magnuska Bastardi s podtitulem Kde Majer. Tahle komedie je svérázná. Navazuje na předchozí díl z roku 2023 s podtitulem Reparát. Takže pokud máte Bastardy rádi, tak si tohle pokračování určitě nenechte ujít.
5: Mude.
6: Co je? Jste neviděli Čigána kabrioletu?
7: Ne kabriolet, ne kabriolet.
2: Na úplně pohodovou vlnu se naladíte ve hravé, vtipné a až dojemné komedii Pět čtvrtek. Vznikla v režii Jana Svěráka. Do hlavních rolí byl obsazen například Oldřich Kaiser nebo Dana Sislova. Pětice přátel se na stará kolena vydává na plavbu na lodi, aby ještě jednou zažili západ slunce v odlehlé zátoce. Pro takový výlet ale nemají žádné pochopení jejich vlastní děti.
8: Není divu, že se za naše staré životy nechtěla žádná pojišťovna zaručit.
2: No a nakonec zvu do kina i děti. Přijďte se podívat na animák Mrzutá rybka. V něm si pan ryba v hloubce a tichu oceánu užívá svůj klid a nehodlá na tom nic měnit. Jenže okolnosti ho donutí a on nakonec zjišťuje, že změna není žádnou hrozbou, ale šancí na pořádné dobrodružství.
9: Byl jsem velmi mrzutá rybka, dokud jsem nepotkal tebe.
1: Thrillery Backrooms a Posedlost, komedie Bastardi i Pět švestek a animák Mrzutá rybka jsou filmové novinky tohoto týdne v moravských kinech, o kterých jsme si povídali s naším filmovým expertem Radek Kreuziger z Multiplexu Premier Cinemas. Děkujeme.
2: Přeji všem krásné jarní dny a děkuji za rozhovor, Lukáši.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Tady je Rádio

0: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
1: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz. Sport. Soupeři českých fotbalistů ve skupině na nadcházejícím mistrovství světa v sobotních přípravných zápasech uspěli. Mexiko v kalifornské Pasadeně porazilo Austrálii 1-0 a potvrdilo skvělou formu, když v letošním roce ještě neprohrálo. Ještě suverénější byla Korejská republika, která v Utahu rozdrtila Trinidad a Tobago 5-0. Právě s Koreou vstoupí česká reprezentace do šampionátu 12. června. Zápas proti Mexiku je pak v plánu 25. června.
2: Počasí. Pondělí ve Španělsku nabídne 30 stupňů, v Portugalsku 24. V Itálii budou také měřit tropickou třicítku a to stejné v Řecku. V Česku ale čekáme ochlazení. Teploty vystoupají maximálně na 20 stupňů Celsia a k tomu musíme počítat i s přeháňkami. Celý den čekáme převážně zataženo. V úterý se trošku vyjasní, teploty vyšplhají až na 24 stupňů a k tomu bude převážně oblačno. Pršet by už nemělo.
3: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas a vysíláme jen to nejdůležitější. Zdlouhavě říkat vše umí kde kdo. My vybíráme to podstatné. Stručně, užitečně, pravdivě. Zprávy Rádia Hana. Váš spolehlivý zdroj ověřených informací každý den.
4: Rádio Hana.
5: Číslo 1 v Olomouckém kraji.